0: Odprti termin Radio Študent.
1: In memoriam Veronika N. Štefanec.